0: Rádio Viva.
1: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Antarktida patrí k najkrajším a najmenej prebádaným miestam našej planéty. Už viac ako 200 ročia láka svojimi prírodnými krásami vedcov, lovcov aj cestovateľov. Dnes táto čarovná, zamrznutá krajina otvorila svoje dvere aj vám a ponúka majestátne ľadovce, krásnu scenériu, výlety na pevninu, ostrovy k tučniakom a tuleňom. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Začíname v ohňovej zemi, kam sme sa presunuli z Európy na najjužnejšom mieste na svete. No a potom už nás čaká legendárna plavba cez Drejkov prieliv, ale o tom vám už viac povie Honza Havránek, cestovateľ a sprievodca Bubo. Ahoj.
3: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak poďme najprv, nás čakal teda dlhý let v 12, možno 14 hodín Buenos Aires, potom náspäť trošku južnejšie do ohňovej zemi, takže už toto je zážitok ohňová zem do najjužnejšieho mesta sveta, Ushuaia.
3: Ushuaia, nejjižnější město, oni se trošku s Čilanama perou o to, který bude nejjižnější, takže město udělají kde jakou vesnici, která je ještě pod tím, ale můžeš říct, že Ushuaia je dneska centrum, od který se právě jezdí přes Drakeův průliv dolů na Antarktidu.
2: Antarktida, to je naozaj cestovateľský sen. Treba povedať, že naozaj tento zájazd, alebo aj akákoľvek expedícia na Antarktidu je drahá, no ale prečo stojí za to našetriť, o tom sa dozviete už o chvíľočku. Takže nasadáme na loď. Ako vyzerá takáto loď, aby sme sa cez 2 dni plavby dostali až na Antarktidu?
3: Ty máš niekoľko možností. Tých lodí, ktorí jezdí na Antarktidu, je zhruba 40 a stejne ako u hotelu, i tady si môžeš vybrať komfort. Jo, môžeš byť ubytovaný se třema dalšíma lidma, klasicky na palandách, anebo si môžeš priplatiť v cene rodinného domu a môžeš si užiť 5-hviezdičkovej plující hotel s michelinskými restauracemi. Samozrejme, ten program bývá u nich jako podobný, ale ty lodě, každá z nich má zhruba 100-200 lidí, protože než v podstatě vystoupíš na Antarktidě, tak musíš projít určitým školením. Antarktida je silně regulovaný prostředí. Řada zemí se spojila a vytvořila takzvanou IATO, neboli asociaci firem, který působí na Antarktidě, když to volně přeložím, a ty zavedli řadu pravidel, nejenom proto, aby si z toho měl maximální zážitek a připadal si tam jako, že jsi opravdu sám, což budeš, ale taky, aby se tam dodržovala veškerá bezpečnost ve vztahu vlastně k přírodě.
2: Tak to má byť naozaj veľmi krehký ekosystém, dúfam, že to tak aj ostane. No, poďme už cez kanál Beagle z ohňovej zemi, sme teda nasadli na loď a pomaličky sa dostávame do vôd Južného oceánu, tam sa práve Atlantik mieša s Tichým alebo Južným oceánom, no a nastáva teda obávaný Drakeov prieliv. Trošku si predstavme toto územie, lebo námorníci už od

0: Za posledních 30 let se tam podtopila jenom jedna, a to jenom z nějakého technického důvodu, a to bylo v 90. letech. Od té doby tam v podstatě nebyl nikdy žádný incident, takže pokud tam chceš jít jako turista, tak v tomhle směru se nemusíš absolutně bát.
1: Kedy ty si absolvoval tuto plavbu a ako to zvládol to žaludek?
0: Můj žaludek zvládá blbě jízdu vlakem, ale já jsem měl to štěstí, že ty metry byly zhruba 2-3 vysoký vlny, a je to rok 2024. Ono, pokud tvůj žaludek je na tom ještě hůř než můj, tak máš ještě možnost tam vlastně přeletět. Z Punta Arenas můžeš přeletět na ostrov Kleále Jiřího a tam se teprve nalodit. Takže si ušetříš nějaký 2 dny cesty a případně hromadu klečení a proklínání se.
1: Mm-hmm. A ako to vyzerá na té lodi? Čo sa tam dá robiť za tie 2 dni? Alebo už tá plavba je taká zaujímavá, že som niekde na palube a fotím?
0: Tá plavba je samozrejme extrémne zaujímavá, pretože už potkáváš plující ledovce, máš samozrejme pripravenou veľkou časť programu už na lodi, prednášky, prezentace, nejrůznější školení. Sú tam extrémne dobře pripravení průvodci, ktorí na Antarktide tráví část svého života z nejrůznějších zemí světa, takže ten program je tam nabušený od rána do večera. Samozřejmě velmi často chodí hlášení po celé lodi, že kolem nás plujou, kolem vás plují kosatky, případně nějaký jiný velryby, takže na té lodi se pořád něco děje.
1: No a už o chviločku se dostaneme k antarktickému poloostrovu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme absolvovali dvojdňovú plavbu Drakeovým prielivom alebo Drake Passage, ako sa tomu hovorí v angličtine vo svete, naozaj najburlivejšie vody sveta, stretli sme krdle albatrosov alebo aj veleryby. Pomaličky sa dostávame južným Shetlandským ostrovom. To sú tie malé ostrovčeky, keď si dáte mapu, je tam antarktický poloostrov, tak trošku severnejšie nad ním, tak povedz, aký je ten prvý dotyk s touto pevninou.
2: První dotyk s přírodou. Vlastně seš na velký lodi, oni tě naloží na malý člun, na takzvaný Zodiak a vyvezou tě na pevninu. A tam potom jdeš s průvodcem a je to hodně ofocení, užívání si té neskutečné krajiny, ale i o interakci se zvířatama. Ty se samozřejmě nemůžeš přiblížit nikterak blízko, jsou tam zase nějaké pravidla, ale překvapí tě kolonie tučňáků, který můžou mít až desítky tisíc kusů. A určitě na pláži potkáš tuleně, lachtany, rypouše, zvířata, který v podstatě tady znáš jenom z akvárií. Jsou tam volně na plážích v desítkách, stovkách kusů. Co tě zarazí asi úplně na poprvé, když tam vystoupíš, že to tam ne zrovna voní, vzhledem ke koncentraci zvířat na relativně malém prostoru a taky proto, že se tam v podstatě nic nerozkládá, neprobíhá tam žádná bakteriální činnost, takže to tam budeš mít trošku jako odér, jako kdyby si přišel do králíkárny.
1: A zvykneme si, za takúto exotiku to určite stojí. Poďme na ostrov Kráľa Juraja, ktorý je najväčším z južných Shetlandských ostrovov. Čo sa tam dá robiť?
2: To je takzvané hlavní město Antarktidy. Je tam několik stanic, polská, ruská, chilská i čínská. Zajímavé je, že tam je taky nejjižnější pravoslavný kostel, do kterého se můžeš jít podívat. Můžeš se projít kolem těch stanic, popovídat si s vojákama, kteří tam tvoří ty stanice a určitě už tam narazíš na první zvířata. Já když jsem tam přistál, tak první, co že nás přišli přivítat, dva tučňáci zvědavě se na nás přišli podívat, co to tam vlastně chceme a ke komu patříme, ke kterému druhu.
1: Takže to boli južné Shetlandské ostrovy. No a teraz sa preplavíme ďalej už na Antarktídu a tým prvým dotykom je samozrejme antarktický poloostrov. Preplavíme sa cez nádherné vodné svety, možno aj najkrajšie na svete. No a vystúpime na ďalšom kontinente. Toto je zážitok.
2: Je to neskutečný zážitek a hlavne si musíš uvedomiť, kolik lidí v tu chvíli na čtvrtém největším kontinentu na světě může jako být. My jsme to jednou počítali a vzhledem tomu, že každý rok se za tu krátkou sezónu protočí jenom asi 100 000 turistů na celém kontinentu plus nějaký výzkumný personál a podobně, tak ti můžu takřka garantovat, že když v sezóně na Antarktidě vystoupíš na pevninu, tak seš jeden z tak 3-4 tisíc lidí na celém světě, který tam aktuálně jsou a můžou si tu nádheru užívat.
1: Mm-hmm. Je tam zima?
2: Zima tam je, ale ono si za chviličku zvykneš. Já jsem byl několikrát a to moje tělo vždycky najede hnedka druhý den na takový jiný režim, který je podpořený tím, že pořád jim a stejně schazuju tím, jak vlastně ti narůstá ta vnitřní teplota toho těla. Je velký rozdíl mezi teplotou pocitovou, to je to, když jako foukne, tak opravdu může být minus 30, ale když máš třeba minus 10 a svítí sluníčko, tak jsi schopen tam chodit v mikině.
1: Sú tam aj nejakí odvážlivci, otužilci, ktorí by skočili do chladných vôd Južného oceána?
2: Môžeš, nabízí to v podstate každá z tých lodných spoločností, že si z lodi vyskočíš do oceánu. Ja som to párkrát vyskúšel a považujú to teda za extrémny zážitek, pretože tá voda má väčšinou 0 až minus 1, tým, jak je to slaná voda. Ale opravdu doporučuji jako plavat ve vodě mezi jednak řadou zvířat, jako tučňáků a podobně, ale taky mezi ledovcema.
1: To by som si určite dal, to by som si nenechal uísť. Vy tam chodíte na nejakú chatu, ktorú postavili pred 100 rokmi Švédi, ale dnes už tam žijú len tučňaky.
2: A to je pozůstatek švédský národní expedice. A z té chaty už tam moc nezbylo. On ten program se velmi mění, tak je potřeba říct. Ten program závisí primárně od počasí. Takže oni mají řadu bodů, kde zastavují, kde můžeš vyjít na pevninu, kde můžeš často i přespat. Oni tě nechají v podstatě kempovat jako na sněhu za nějakých přísných pravidel a jenom velmi malý počet jako lidí, které většinou vylosují jako v tombole. Ale můžeš tam jít i lyžovat, můžeš tam jít na běžkách. Není to jenom o historii, ale je to i o těch outdoorových sportech.
1: tie bežky, lyže, to si tam máme priniesť, alebo to ti ponúka potom tá agentúra?
2: Tá agentúra ti pučí všechno, od oblečení vhodného přes jakýkoliv sportovní vybavení. Oni mají ty lode napechované kajakama na moře a podobně, takže si tam opravdu přijdeš na svoje a můžu ti říct, že to bude velmi aktivní dovolená, kdy některé dny budeš vstávat v 5 ráno, aby si stihlo veškerý program a končit budeš v 10 večer na přednáškách.
1: Takže nielen biela pustina, ale naozaj outdoorový raj.
2: Přesně tak.
1: Také Antarktída a o tomto výnimočnom kontinente sa pobavíme už o chvíľočku.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme na Antarktíde, toto je naozaj expedícia, aká sa zažíva možno raz za život. Práve z Bubo máte túto možnosť takéto niečo zažiť. Nie je to lacné, ale ako počúvate, stojí to za to. Sme na antarktickom poloostrove, čo je taký severný výbežok antarktického kontinentu. Trošku si predstavme tento kontinent. On vlastne nikomu nepatrí.
2: On nepatrí nikomu a patrí všem. Patrí signatářům antarktické úmluvy, kterých je asi 24. A každý z nich si jako nárokuje ten určitý claim, co tomu říká. A my, když se pohybujeme na tom antarktickém poloostrově, tak ten si nárukují jak Čilaně, tak Angličani a je tam jakoby víc. Ale v podstatě můžeš říct, že to nepatří nikomu a všem, ale vždycky by si měl dodržovat pravidla, která ti právě řekne ta agentura, přes kterou tam seš.
1: A samozřejmě jsou tam různé výzkumné stanice, ale vojenské stanice, kde jsou už různé národy.
2: Vojenské stanice tam nejsou, ale jsou tam výzkumné stanice tvořené vojákama, aby se to tak jako obešlo. Samozřejmě tam platí jakýkoliv zákaz zbraní, ale i těžby minerálů, případně jakýkoliv jiných zdrojů. Těch stanic je tam zhruba 40 po celé Antarktidě.
1: Dúfam, že to tak ostane s tými zbraňami, ale keď vidíme, ako sa geopolitika svetová vyvíja, tak možno príde na suroviny aj z Antarktidy. Dúfajme, že nie. Čo, spomenul si kopec outdoorových športov, kajaky, bežky, skialpy, čokoľvek, takže čo ešte sa dá tam robiť, aký tam je program?
2: No, pokud seš úplný extrémista, tak samozrejme si môžeš udiať dlouhý výlet na bežkách a ten výlet na bežkách môže skončiť až na jižním pólu. To je nejakých 30-denní zhruba procházka, kdy každý den jdeš zhruba 10 hodin a za sebou si táhneš 200 kilo vybavení.
1: Tak, Južný pól, o tom sa pobavíme za chvíľočku. Ty si spomenul, že toto je veľmi zaujímavý výlet práve kvôli zvieratám. Tučňáky, veleryby, pre teba čo je také najsilnejší zážitok vidieť?
2: Tučňák císařský. Rozhodně, to jsou největší tučňáci, který mají výškově přes metr. Jsou velmi zvědaví. My, když jsme stanovali na jedné části, tak nám vlezli v podstatě jako do stanu. Velmi často jsou v koloniích, které mají stovky až tisíce jedinců, velmi hlasití, velmi zvědaví a velmi vtipní tím, jak chodí, případně se plácají na břiše.
1: Áno, sú veľmi pekní, poznáme ich z rôznych prírodných dokumentov. Poďme sa trošku najesť, lebo ako si spomenul, tá zima vplýva na náš organizmus, rýchlo zhadzujeme, to by sa mi hodilo mimochodom teraz. Takže čo nás tam čaká na jedlo?
2: Ty lodní společnosti si samozřejmě uvědomují, stejně jako my v Bubo, že jídlo je součást toho zážitku, takže se můžeš těšit na velmi kvalitní jídlo, většinou formou bufetu a večeře potom bývají jako à la carte, ale kvalitní, poctivá a nechci říct lokální strava, protože samozřejmě všechno si tam musíš dovést z kontinentu a tím, že se všechno vozí ale z Argentíny nebo z Chile, tak se můžeš určitě těšit na kvalitní stejky a na kvalitní víno a podobně.
1: Áno, Argentína nie je ďaleko a to je naozaj gastrozážitok, celá krajina. Okrem ľudí z vašej cestovky, koho ešte stretávame na takéto expedícii?
2: Turisti z celého sveta. Hodne Američany, Číňany a Nemce a samozrejme medzi průvodcema najdeš průřez celým svetem. Hezký je, že tam najdeš i řadu Čechů a Slováků, ktorí tam dlouhodobie fungují v podstate na každé z tých lodích.
1: Taký bol antarktický poloostrov, teraz sa preplavíme naspäť na Ušuaju. Tá plavba záverečná je už lepšia ako tá prvá, už som trošku pripravený na to.
2: Je to v podstate úplne stejný.
1: Takže očakávam, že nebudú veľké vlny.
2: Môžou být, nemusí být, opravdu to hodně záleží, v který části sezóny tam seš a jaký je zrovna počasí. A zhruba 20% lidí, co jedou na Antarktidu, tak to přeskočí a vezmou to opravdu letecky.
1: Je potom na záver ešte v Ušuaji čas na nejakú prehliadku? Sme predsa v Patagónii, krásna časť zeme.
2: Jasne, je to potom už na individuálnej domluvie, pretože ty spoločnosti opravdu ke každému klientovi pristupujú individuálne, stejne ako my v Bubo, takže je to jenom o tom si potom přesunout, udělat si tam maličkou jako prodlevu mezi odletem domů. A Ušuha je ale malý město, tam je nejakých pár tisíc obyvatel, ale je nádherný, vlastne tam krásný panoráma za tebou zasněžených kopců. Určite stojí za to potom ešte pokud máš nějakou energii v sobě po tom týdnu, dvou na lodi, tak si udělat nějaký výlet právě tam do těch kopců.
1: Alebo ledovec, Perito Moreno?
2: A nebo na ledovec.
1: Áno, ktorý sa odlamuje, padá, to je takisto ohromný zážitok. Antarktída je aj Južný pól, ale o tom za chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli antarktický poloostrov z ohňovej zeme, tak existuje ešte ďalšia expedícia v rámci portfólia Bubo a to je Južný pól. No tak to je naozaj, že totálna exotika, neuveriteľná expedícia. Mal si možnosť to zažiť?
2: Ja som bohužel na Jižní pól se ešte nedostal, ani na severný, ale samozrejme mám to v plánu. To je za mňa absolútny kréma de la kréma, ako cestování. A vzhledem k tomu, jak daleko seš od jakýkoliv civilizace, jak je náročný se tam dostat, tak to je věc, která, řekl bych, že spočítáš na prstech jedné ruky Slováky, kteří se dostali právě na Jižní pól.
1: Presne tak. Poďme trošku do histórie a dobíjanie toho Južného pólu. Tam si pamätáme ten legendárny príbeh Amundsen versus Scott.
2: Amundsen versus Scott, jasne jeden z nejslavnejších příběhů, kdy kapitánu Scottovi to prvenství uteklo zhruba o měsíc, vzhledem k tomu, že Amundsen byl absolutně posedlý efektivitou. Navíc Amundsen sadil na to, že si vzal lidi, kteří uměli na běžkách, mimo jiné národní mistry v závodění, vsadil na psy a na spřežení tažené psy, kdežto kapitán Scott se ukázal, že to neměl až tak dobře promyšlený, vzal si sebou poníky a nakonec i za závěrečných asi 150 kilometrů se rozhodl, že nepůjde se třemi lidmi, ale se čtyřmi a to se mu potom stalo vlastně osudným a jeho tělo je do dneška na Antarktidě pohřbeno.
1: Takže Nor versus Brit, takže dopadlo to samozrejme v prospech Nora, ale Amundsen bol neuveriteľný borec. Pozrite si film, ktorý tiež sa volá Amundsen. Veľmi inšpiratívne. No poďme na Južný pól. Tam sa už chodí trošku z inej časti sveta. Nie sme v ohňovej zemi v Južnej Amerike, ale sme v Južnej Afrike, v Kapskom meste.
2: Ty přiletíš do Kapského města, kde se ubytuješ na pár dní, oni vždycky čekají na dobré počasí. Tam nastoupíš na starý ruský Ilyushin, který je předělaný právě na transport lidí a budeš překvapen, jaký komfort tam budeš mít a hlavně jaký výhled budeš mít, protože oni mají vlastně vepředu udělanou takovou tu skleněnou bublinu, která sloužila na pozorování a ty si tam můžeš v podstatě vplazit a koukat se na nekonečný ledový pláně. Ty totiž z Kapského města přilítáš do takzvaného Oasis Camp, což je asi nejluxusnější ubytování na Antarktidě, včetně michelinského kuchaře. Jsou to takový kulatý domečky v plném komfortu, včetně sauny a podobně. A odtamtud teprve malým letadlem, takzvaným Twin Otter, se přesouváš na Jižní pól.
1: Áno, ale na tom basecampe ešte trošku zostaneme, pozrieme si Tučniakov, hlavné mesto Tučniakov a tam samozrejme už cítime nový kontinent, novú pôdu, takže aké sú tieto prvé dotyky s kontinentom?
2: Ty seš tam vlastne v tom, čemu oni říkajú ako deep feel camp, seš hluboko uvnitř kontinentu, asi ťa překvapí to, hlavne když tam přiletí, že přistáváš na ledovci. To je ledová dráha, udelaná ako oficiální letiště, ale je to ledovec, tam to letadlo přistane, ty vystoupíš z letadla, teďka tě omele ten studený vzduch, jsi absolutně jako v šoku, první hodinu si říkáš, pane bože, kam jsem se to dostal, tady umrznu, za pár hodin si to tvoje tělo jako zvykne, je tam udělaný kompletní a absolutně jako luxus pro klienty, převezou tě autem, dostaneš svoji vlastní kabinu, která je zdobená kožešinama, zdobená dřevem, máš tam osobní asistenty a podobně, opravdu je to udělané jako na úrovni, zároveň tam máš maximální přístup jako k té fauně, k tučňákům, případně jako k ptákům. Jseš daleko od pobřeží, takže tam v podstatě musíš jet jenom na kolonie tučňáků a máš tam 101 možností, jak si tu Antarktidu užít znova, primárně outdoorový sporty a nějaký výlety po okolí.
1: No a keď si už toto užijeme, tak konečně další prelet na Južný pól, pečiatka do pasu, akú nemá nikto na světě, alebo len zopad lidí.
2: Řada mých kamarádů, který na Jižním pólu trávili týdny, tak říkali, že první šok, když tam přijeli, tak bylo, a to je všechno. Je tam vlastně sloup, který označuje ten geografický Jižní pól, tam je ta známá cedule s těmi slovy od Amundsena a od Scotta. Je tam ceremoniální pól, to je vlastně taková ta stříbrná koule a kolem ní jsou všechny ty vlajky. Je tam jeden kemp a je tam jedna výzkumná stanice. Je tam každý, kdo přijede na jižní pól, tak musí udělat takovýto video, že vlastně oběhne celý svět během 5 sekund, kdy ty jenom oběhneš ten centrální sloup. Podíváš se na stanici Scotamunzen, která je celoročně vlastně obývaná. Uděláš si řadu fotek, načerpáš tu atmosféru. Musí být jaký opatrný, protože nezapomínej, že jižní pól je zhruba ve 3000 metrech nad mořem, takže ty se dostáváš v podstatě od nějakých 700 metrů během 4-5 hodin letadlem, který nemá přetlakovanou kabinu. Takže ty, když letíš, tak máš ještě do nosu vlastně zavedený kyslík, aby tě to nešlehlo ve chvíli, kdy vystoupíš přímo na jižním pólu.
1: Takže pozor na to, kdo trpí nějakou výškovou chorobou, zase teplota, nějakých minus 25, možno viac?
2: Já říkám příjemných minus 25 až minus 30. Ty samozřejmě na to dostaneš odpovídající vybavení, protože jednak, jak jsem říkal, seš těch minus 30, seš ve 3000 metrech, a pokud fouká, tak pocitově by to mohlo jít klidně jako na minus 50. Dostaneš takový boty, které vypadají v podstatě jako součást skafandru, několik vrstev oblečení na sebe, kulicha, přes pod to ještě nějakou kuklu, brýle, dvoje rukavice, a takhle se tam můžeš bez problému pohybovat.
1: A odfotíme si južný pól. Fantastické fotky, nadšenie, euforia. Ako dlho sa dá zdržať na južnom pole?
2: Určitě pár hodin, ty jdeš na kafe, když se podívat do souvenir shopu, který je tam na Scotamunzen stanici, při troše štěstí, nebývá to po každý, tak ti udělají exkurzi tou stanicí. Nesmíš zapomínat, že to je primárně výzkumná stanice americká, kde uvidíš expozici věnovanou posledním 40 letům výzkumu na Antarktidě. A samozřejmě seš na absolutním jako pupku světa, kde za posledních let vstoupilo maximálně 2-3 tisíce jako lidí. Vlastně neuvěřitelné místo, je potřeba si tam sednout, načerpat trošku tu atmosféru toho a uvědomit si, že když tam přišli ty první polárníci, v jakých podmínkách, v jakém oblečení, s jakým vybavením oni tam přišli, my se tam dneska komfortně dopravíme jako letecky, ale to, co ty chlapi jako předváděli těch 100 let zpátky, to je jako neuvěřitelný.
1: Ano, všetok respekt. No a myslím si, že takáto cesta, to je raz za život. Takouto ohromnou expedíciou vás dnes prevádzal Honza Havránek. Ďakujeme.
2: Díky moc za pozvání.
1: Tak počúvali ste naozaj veľmi vzdialené uchom po mape. Ja som Vito Chrapa. No a cestujte napríklad aj na Antarktídu.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: o tom myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany a žiadna z nich už nechce rany.
1: Počúvaš Rádio Viva.